Pozdravljam všetkých slucháčov rádia LEM FM. Pripomínam sobie, jak to iniciatíva vyšla ne od mňa, lebo od Gambára vlastnilo. I jak im chcel, že tam zavol po listu svojho imena i nazvyska. Ale to je povíte, jak by kurz cínalo. No to je poniž vypadat po listu, že Jaroslav Cechanovský.